Najkrajšie československé hity od rána až do večera každý víkend v Rádiu Melody.

0: Československé víkendy v Rádiu Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

jsou platící diváci. Tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, du, tri, quattro. Když jsem já byl ho, máma řekla mi buď fér. Sebe menší dar neodmítej a ber.

0: Kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu na půl se svou sestrou. Ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud. Napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak, správně nás to naučila mama.
1: Já na bráchu Pink, hej.
0: Já na sestru Pong.
2: Rodinný marketing nikdy nebude.

0: Haló, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno,

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

To som ja, Arabela. Vy si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kuchuj jadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v rádiu Melodie.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v Rádiu Melody.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Chvíli se ví, co Bůh chystá.
1: Najkrajšie československé hity
2: od rána až do večera
1: každý víkend
2: v Rádiu Melody.

Spievame tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

vyhrávame tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.